0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách a tenistka Valentová ani letos do finále v Praze nepostoupila. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé navíc budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Návrh projedná vláda v pondělí a většina změn by pak mohla začít platit od července příštího roku. Pasohlávky na Brněnsku mají nové sanatorium. První klienty přivítá v září a žádosti začne přijímat v půlce srpna. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. K dispozici budou mít bazén nebo stroje na procvičování chůze. Sanatorium bude podle ředitele Antonína Vodáka využívat také silně mineralizovanou vodu.
2: Tady vidíte právě napuštěný ten sirný pramen. Podivu. Není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. 4 vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu.
1: Stavba sanatoria za necelých 700 milionů korun trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, kliničtí psychologové nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči bude hradit zdravotní pojišťovna. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách. Jeden z hotelů dokonce hlásí zájem od 120 hostů z této země. Důvodem jsou i přímé lety z Izraele do Popradu.
3: Priama linka z Tel Avivu mení pravidla nielen v Tatrách, ale aj na Liptove. Všetky rezorty hlásia viac hostí. Niektoré pre obsadenosť dokonca musia Izraelčanov odmietať, nie všetky termíny sú totiž volné, hlavne na zimu. Vo väčšom počte prichádzajú tento rok do Tatier aj Česi a Poliaci. Vyhliadky cestovného ruchu siahajú až k prekonaniu historického rekordu. Dobré čísla hlási aj Bratislava, ktorú vo zvýšenej miere navštevujú najmä Taliani a Španieli. Jozef Baolko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji v Praze nezahraje. Nasazená pětka podlehla v semifinále na štvanici Ukrajince Snigurové. 54. hráčka světa Snigurová se v neděli střetne s jinou Češkou Barborou Krejčíkovou nebo Rakušankou Lili Tagerovou. Máme jasno až polojasno, kráno od jeho západu přibude oblačnosti. Teploty mezi 17 až 12 stupni, v údolích klesnou až k 9. V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne ojedníle, večer místy přehánky nebo bouřky. Nedělní teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9.
1: We're gonna have a go and a rocker. Let's see what happens.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sklizeň ovoce bude oproti loňsku poloviční. Pražské radnice podpoří rodiny, které nemají dostatek peněz. A Norris v Maďarsku ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu ve Formuli 1. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Jarní mrazy letos znovu tvrdě zasahly české ovocnáře. Podle červnového odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského sklidí 68 tisíc tun ovoce, což odpovídá zhruba jen 56% pětiletého průměru. Největší propad se týká jablek. Půjde o druhé největší škody v historii. Prvenství drží předloňský rok s podobnou jarní vlnou mrazu. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Ty nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro svoje děti. Vedle toho je dalším cílem projektu také šetrnost k životnímu prostředí. To uvádí mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Ve Francii hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí zhruba 69 tisíc hektarů. Nejhorší je situace v departementu Gironde. Kvůli ohni se muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí v okolí Bordeaux i na jihozápadě země. Krizová situace panuje i ve Španělsku. Západně od Madridu oheň zničil až 25 tisíc hektarů a domovy muselo opustit dalších 60 tisíc lidí. S rozsáhlými požáry teď bojují také Itálie, Řecko i státy severní Afriky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Norris McLarenu vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Maďarska Formule 1 a ukončil letošní sérii 10 pole position stáje Mercedes. Druhý skončil Hamilton z Ferrari. Jeho výsledek ale ještě vyšetřují komisaři. Závod na Hungaroringu odstartuje v neděli od 15 hodin. Máme jasno až polojasno, k ránu čekejme od jeho západu oblačnost. Teploty klesnou na 17 až 12 stupňů, v údolí až k 9. V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, později začne oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer čekejme ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách a tenistka Valentová ani letos do finále v Praze nepostoupila. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé navíc budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Návrh projedná vláda v pondělí a většina změn by pak mohla začít platit od července příštího roku. Pasohlávky na Brněnsku mají nové sanatorium. První klienty přivítá v září a žádosti začne přijímat v půlce srpna. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. K dispozici budou mít bazén nebo stroje na procvičování chůze. Sanatorium bude podle ředitele Antonína Vodáka využívat také silně mineralizovanou vodu.
2: Tady vidíte právě napuštěný ten sirný pramen. Podivu. Není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. 4 vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu.
1: Stavba sanatoria za necelých 700 milionů korun trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, kliničtí psychologové nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči bude hradit zdravotní pojišťovna. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách. Jeden z hotelů dokonce hlásí zájem od 120 hostů z této země. Důvodem jsou i přímé lety z Izraele do Popradu.
3: Priama linka z Tel Avivu mení pravidla nielen v Tatrách, ale aj na Liptove. Všetky rezorty hlásia viac hostí. Niektoré pre obsadenosť dokonca musia Izraelčanov odmietať, nie všetky termíny sú totiž volné, hlavne na zimu. Vo väčšom počte prichádzajú tento rok do Tatier aj Česi a Poliaci. Vyhliadky cestovného ruchu siahajú až k prekonaniu historického rekordu. Dobré čísla hlási aj Bratislava, ktorú vo zvýšenej miere navštevujú najmä Taliani a Španieli. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji v Praze nezahraje. Nasazená pětka podlehla v semifinále na štvanici Ukrajince Snigurové. 54. hráčka světa Snigurová se v neděli střetne s jinou Češkou Barborou Krejčíkovou nebo Rakušankou Lili Tagerovou. Máme jasno až polojasno, kráno od jeho západu přibude oblačnosti. Teploty mezi 17 až 12 stupni, v údolích klesnou až k 9. V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne ojediněle, večer místy přehánky nebo bouřky. Nedělní teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sklizeň ovoce bude oproti loňsku poloviční. Pražské radnice podpoří rodiny, které nemají dostatek peněz. A Norris v Maďarsku ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu ve Formuli 1. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Jarní mrazy letos znovu tvrdě zasahly české ovocnáře. Podle červnového odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského sklidí 68 tisíc tun ovoce, což odpovídá zhruba jen 56% pětiletého průměru. Největší propad se týká jablek. Půjde o druhé největší škody v historii. Prvenství drží předloňský rok s podobnou jarní vlnou mrazu. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Ty nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro svoje děti. Vedle toho je dalším cílem projektu také šetrnost k životnímu prostředí. To uvádí mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Ve Francii hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí zhruba 69 tisíc hektarů. Nejhorší je situace v departementu Gironde. Kvůli ohni se muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí v okolí Bordeaux i na jeho západě země. Krizová situace panuje i ve Španělsku. Západně od Madridu oheň zničil až 25 tisíc hektarů a domovy muselo opustit dalších 60 tisíc lidí. S rozsáhlými požáry teď bojují také Itálie, Řecko i státy severní Afriky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Norris v McLarenu vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Maďarska Formule 1 a ukončil letošní sérii 10 pole position stáje Mercedes. Druhý skončil Hamilton z Ferrari. Jeho výsledek ale ještě vyšetřují komisaři. Závod na Hungaroringu odstartuje v neděli od 15 hodin. Máme jasno až polojasno, k ránu čekejme od jeho západu oblačnost. Teploty klesnou na 17 až 12 stupňů, v údolí až k 9. V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, později začne oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer čekejme ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách a tenistka Valentová ani letos do finále v Praze nepostoupila. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé navíc budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Návrh projedná vláda v pondělí a většina změn by pak mohla začít platit od července příštího roku. Pasohlávky na Brněnsku mají nové sanatorium. První klienty přivítá v září a žádosti začne přijímat v půlce srpna. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. K dispozici budou mít bazén nebo stroje na procvičování chůze. Sanatorium bude podle ředitele Antonína Vodáka využívat také silně mineralizovanou vodu.
2: Tady vidíte právě napuštěný ten sírný pramen. Podivu, není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. 4 vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu.
1: Stavba sanatoria za necelých 700 milionů korun trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, kliničtí psychologové nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči bude hradit zdravotní pojišťovna. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách. Jeden z hotelů dokonce hlásí zájem od 120 hostů z této země. Důvodem jsou i přímé lety z Izraele do Popradu.
3: Priama linka z Tel Avivu mení pravidla nielen v Tatrách, ale aj na Liptove. Všetky rezorty hlásia viac hostí. Niektoré pre obsadenosť dokonca musia Izraelčanov odmietať. Nie všetky termíny sú totiž volné, hlavne na zimu. Vo väčšom počte prichádzajú tento rok do Tatier aj Česi a Poliaci. Vyhliadky cestovného ruchu siahajú až k prekonaniu historického rekordu. Dobré čísla hlásia aj Bratislava, ktorú vo zvýšenej miere navštěvují najmä Taliani a Španieli. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji v Praze nezahraje. Nasazená pětka podlehla v semifinále na štvanici Ukrajince Snigurové. 54. hráčka světa Snigurová se v neděli střetne s jinou Češkou Barborou Krejčíkovou nebo Rakušankou Lili Tagerovou. Máme jasno až polojasno, k ránu od jeho západu přibude oblačnosti. Teploty mezi 17 až 12 stupni, v údolích klesnou až k 9. V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne ojedníle, večer místy přehánky nebo bouřky. Nedělní teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: There's no excuse to be sat down in this song, please, you know. If you stand up, we'll buy all ice cream.

0: Spartu.
1: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Máte naladěno na rádiu Rock Zone, tohle byly samozřejmě Carson Broadway, Darren Malakian a tato jeho solo a kapela, řekněme. Pěkný ráno, 7 hodin ráno, neděle 26. července a to všechno vám přeje Pišťák. Teploty venku se nám pohybují někde kolem 15 a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pražské radnice podpoří sociálně slabší rodiny, policie už zná pachatele útoku v Berlíně a Trump zamítl 6000 žádostí o milost. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Jedná se o ty, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi městskými částmi. Některé radnice využívají také tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města. Jeho systém zahrnuje například stravné ve školách zdarma. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně. Při něm auto během akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. Dosud ho ale nezadrželi a motivy útoku jsou stále nejasné. V souvislosti s útokem podnikli policisté několik razií na různých místech Berlína. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Slalomář Vít Přindiš si připsal další velký úspěch. 37-letý pražský rodák vyhrál mistrovství světa v kajakrosu v americkém Oklahoma City. O jeho vítězství rozhodl vydařený manévr v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Markse. Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval Přindiš druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her získal pro Česko celkově už 7. medaili. Drazmus míří do Prahy v rámci úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Dnes čekejte převážně polojasno až oblačno, později zataženo, hrozí nějaký přehánky, zejména na jihu, maximálně někde kolem 30. A teď pojďme na rádiu Rock Zone na další muziku, mám tady pro vás Nirvánu a taky Red Hoty, pěkný ráno.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, 7 hodin 31 minut, to je aktuální čas, no a pojďme se podívat, jak to vypadá s dopravou. Na trase z Prahy na Tábor před Benešovem blokuje provoz nehoda, je tam lehká kolonka, tak pozor na to. Jinak na hlavních tazích nemám hlášený žádný nehody, tudíž si pojďme dát Evanescence a pecku Fight Like a Girl.
0: Rádio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Neil Young a pecka Rockin' in the Free World na rádiu Rock Zone v 7 hodin 44 minut.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Dneska čekajte maxima někde kolem třicítky a jinak polojasno až oblačno, na jihu zejména můžou být i nějaký přeháňky, ale asi nic, co by vás mělo rozpustit. Pojďme na další muziku, kterou už tady pro vás chystám, konkrétně to bude třeba Lucie a taky 30 Seconds to Mars.
1: Rádio Rock Zone.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Bonjovi a jejich pecka Living Proof na rádiu Rock Zone. Za minutku máme 8. hodinu raní a pěknou neděli 26. července vám od Mikráku přeje Pišťák. Taky všechno nejlepší Miku Jaggerovi k narozeninám. Taky se v dnešní den narodil Roger Taylor z Queen a nebo Dave Bash, což je kytarista Sum 41. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Do Česka se vrátí tropy, zvýšení mest plánuje 48% firem a Zelenský se chystá na setkání s Trumpem. Česko opět čekají vedra. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do republiky na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36. Kvůli suchu také varují před nebezpečím vzniku požárů. Předpověď budou meteorologové ještě upřesňovat. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 40 stupňů. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Ukrajinský prezident Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států. Hlavním důvodem jeho cesty je pohřeb senátora Lindseyho Grahama, kterého mnozí oceňovali za největšího podporovatele Kyjeva ve Washingtonu. Po smutečním aktu se Zelenský sejde k jednání s americkým prezidentem Trumpem.
2: Ukrajina přišla o jednoho ze svých nejhlasitějších spojenců v americkém kongresu. Senátor Graham dlouhodobě prosazoval masivní vojenskou i finanční pomoc pro Kyjev. Prezident Zelenský osobně doprovodí senátora Lindseyho Grahama na jeho poslední cestě. Účast ukrajinského lídra na pohřbu senátora má také diplomatický přesah. Hned po obřadu je naplánovaná schůzka s Donaldem Trumpem. Zelenský chce s americkým prezidentem projednat další strategii a ujistit se, že podpora USA bude pokračovat i po Grahamově odchodu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Slávie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Sešívaní budou usilovat o třetí ligový titul po sobě a zároveň o další přímý postup do Ligy mistrů. A v rámci prvního kola nejvyšší soutěže jsou dnes na programu ještě dva zápasy. V 17:30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Nové album Oasis asi jen tak nebude, potvrdil to sám Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i svoje důvody. Není prý připravený na kritiku, která by přišla ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevyločilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. Dnes čekejte převážně polojasno až oblačno, nějaký přehánky taky hrozej a maxima kolem 30. A my pojďme na další muziku na rádiu Rock Zone. Mám tady pro vás Dana Landu a taky Nickelback.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Led Zeppelin je na jejich Heartbreaker na Radio Rock Zone v 8 hodin 18 a půl minuty.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska čekejte převážně pole jasno až oblačno, později zataženo, s tím, že odpoledne hrozí i nějaké přeháňky už, případně bouřky. Maxima do 32, v Polabí až 34 stupňů. Před náma Strokes a parádní pecka Going Shopping.
1: Radio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Radio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Quiet a jeho pecka Dead's How I'm Feeling na rádiu Rock Zone přesně v 9 hodin ráno neděle 26. července. Pěkný ráno vám od mikráku při Pišťák. Benátska dneska pokračuje v areálu Vesec u Liberce, no a narozeniny má dneska Mick Jagger. Tak mu přejeme všechno, co se do něj vejde, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Brusel vyměřil Google 100 milionovou pokutu, v Číně evakuovali kvůli tajfunu 750 000 lidí a Sparta nezvládla vstup do sezóny. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativním, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Pay. Tento týden se věnuje pražská zoo hmyzu. Ještě dnes můžou návštěvníci ochutnat pokrmy z hmyzu a podívat se na komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Součástí akce jsou také přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děti. Ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného. Podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška budou ochutnávky probíhat poblíž hlavního vchodu.
2: Lidé se tam zároveň dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci, brazilští, šváby argentinští nebo takzvaní mouční červy. Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé zoo Praha, všechna hmyzožravá zvířata totiž budou mít speciální komentovaná krmení. To se bude týkat třeba talapojnů, hrabáčů, surikat, mravenečníků nebo kriticky ohrožených luskounů.
0: Návštěvníci můžou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstičku, moučné červy po indicku s kuskusem nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Jižní Čínu trápí tajfun Noul. Rozmary počasí vyvolaly v oblasti sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Guangdong úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí. Celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušené byly stovky letů, informovala o tom agentura AP. Noul je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který asijskou zemi letos zasáhl. Čínští meteorologové přitom už v pátek varovali před silným deštěm a vysokým rizikem povodní na jižním pobřeží.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Letenští po dvou sezonách bez trofeje vyhlásili útok na titul, jenže start soutěžního ročníku jim nevyšel, stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský primát Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem. Rolling Stones se vyrovnali Beatles poté, co se svou novinkou Falling Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. Jde už o jejich 15. albový titul na samém vrcholu. Tento úspěch staví Stones po bok legendárních Brooků z Liverpoolu. Obě kapely mají na kontě 15 britských jedniček a v historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. Dnes čekejte převážně polojasno až oblačno, k večeru nějaký přeháňky, maxima kolem 30. A tady další muzika, Lenny Kravitz nebo Aerosmith. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dr. Stein a Halloween na Radio Rock Zone v 9 hodin 19 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska čekejte maxima někde kolem 30, někde i přes 30, k tomu polojasno až oblačno, k večeru zataženo a i přehánky hrozej. Před náma Foo Fighters a single z jejich nový desky a ta pecka se jmenuje Window.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio

Radio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rock Zone počasí.
1: A teda laděno na rádiu Rock Zone, tohle byly samozřejmě Rolling Stones a stará dobrá pecka Honky Tonk Woman. Máme 9:42 a jak venku? Teploty už kolem 25, maxima dneska čekejte i přes 30, k tomu oblačno až polojasno. K večeru se zatáhne a někde i zaprší. Před náma třeba je AR a taky My Chemical Romance.
0: Radio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Youngblood a jeho pecka Suburban Requiem na rádiu Rock Zone. Za nějakých pár vteřinek máme 10. dopolední, takže krásný, ještě ráno ledne 5 vteřin. A vám od mikráku přeji Pišťák. Pěknou neděli a nám Anitám, Anikám a nám Marím, Nancy a Nanitám přeju všechno nejlepší ke svátku, Rogeru Taylorovi z Queen, všechno nejlepší k narozeninám, stejně jako Daveu Backshovi, což je kytarista dnes už neexistujících Sum 41. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pražské radnice podpoří sociálně slabší rodiny, policie uzná pachatele útoku v Berlíně a Trump zamítl 6 000 žádostí o milost. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Jedná se o ty, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi městskými částmi. Některé radnice využívají také tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města. Jeho systém zahrnuje například stravné ve školách zdarma. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně. Při něm auto během akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. V souvislosti s útokem podnikli policisté několik razí na různých místech v Berlíně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnili jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Slalomář Vít Přindyš si připsal další velký úspěch. 37-letý pražský rodák vyhrál mistrovství světa v kajakrosu v americkém Oklahoma City. O jeho vítězství rozhodl vydařený manévr v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Markse. Po zlatu na kajaku z Augsburgu v roce 22 vybojoval Přindyš druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her získal pro Česko celkově už 7. medaili. Novinkou v kinech jsou Bardotky. Hvězdně obsazený snímek do českých sálů přináší dávku nespoutaného šarmu a retro elegance. Pokračuje se Šaptáčková.
3: Tři kamarádky po 60 chytnou pověstný druhý dech a vyrazí na nespoutanou dámskou jízdu.
4: Počkej, ty chceš chytat druhý dech?
5: No, spíš třetí. V našem případě se o druhém dechu nedá hovořit.
3: Během bláznivého výletu se nechají omylem zatknout nebo skončí opilé uprostřed vinic.
6: Já se nechci smířit s tím, že už to bude všechno takhle nudný.
3: Tam po letech konečně odhalí společné tajemství a zjistí, že ta pravá zábava teprve začíná.
7: Jsme krásný, jsme královný, jsme pardocký.
0: Dnes čekejte pole jasno až oblačno, později zataženo s přeháňkama maxima kolem 30. A teď už nečekejte, před náma Ozzy Osbourne a taky tři ségry.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Beatles a jejich verze pecky Come Together. 10 hodin, 20 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se nám pohybují kolem 25, maxima čekejte někde až do 34 a jinak jasno až, teda kecám, polojasno až oblačno, k večeru zataženo, může i zapršet. Před náma Yellow Card a Good Charlotte, tohle spojení vyplivlo pecku Bedroom Posters.
1: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock.

Radio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Ramon, samozřejmě jejich nejslavnější pecka Blicky Bob na rádiu Rock Zone. Máme 10 hodin 43 minut.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku už nám přelítly 25, blížíme se pomalu ke 30, na některých místech můžete čekat i teploty nad 30 stupňů. K večeru pak přijdou nějaký přehánky. No a teď k nám přijdou Oasis, nebo taky Green Day.
1: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Alice Cooper a jeho White Line Frankenstein na rádiu Rock Zone. Za minutku máme 11. hodinu dopolední a krásnou neděli 26. července. Vám od mikráku přeje Pišťák. A kapleska za muzikou Benátská pokračuje v areálu Vesec v Liberci. Kluby jsou dneska přichcíplý, tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Do Česka se příští týden vrátí tropy, zvýšení mest plánuje polovina firem a Zelenský se chystá na setkání s Trumpem. Česko opět čekají vedra. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do republiky na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36. Kvůli suchu také varují před nebezpečím vzniku požárů. Předpověď budou meteorologové ještě upřesňovat. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 1,40 stupňů. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem. Loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků. Před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Ukrajinský prezident Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států. Hlavním důvodem jeho cesty je pohřeb senátora Lindseyho Grahama, kterého mnozí označovali za největšího podporovatele Kyjeva ve Washingtonu. Po smutečním aktu se Zelenský sejde k jednání s americkým prezidentem Trumpem.
2: Ukrajina přišla o jednoho ze svých nejhlasitějších spojenců v americkém kongresu. Senátor Graham dlouhodobě prosazoval masivní vojenskou i finanční pomoc pro Kyjev. Prezident Zelenský osobně doprovodí senátora Lindseyho Grahama na jeho poslední cestě. Účast ukrajinského lídra na pohřbu senátora má také diplomatický přesah. Hned po obřadu je naplánovaná schůzka s Donaldem Trumpem. Zelenský chce s americkým prezidentem projednat další strategii a ujistit se, že podpora USA a bude pokračovat i po Grahamově odchodu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Slávie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Sešívaní budou usilovat o třetí ligový titul po sobě a zároveň o další přímý postup do Ligy mistrů. V rámci prvního kola nejvyšší soutěže jsou dnes na programu ještě dva zápasy. Půl šesté začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Nové album Oasis asi jen tak nebude, potvrdil to sám Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků nové desky dožadoval, Gallagher poslal kamsi a uvedl i své důvody. Není prý připravený na kritiku, která by přišla ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevyléčilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. Dnes čekejte polojasno až oblačno, k večeru nějaký přehánky, maxima kolem 30. A teď už další muzika na rádiu Rock Zone. Mám tady pro vás Supergrass a taky Horký že slíže.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jirá Hip a jejich Is Eleven na Rádio Rock Zone ve 4:12.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se nám přehouply přes 25, už míří k 30, někde i třeba ke 34. No a z polojasného až oblačního dne se postupně stane zatažený a někde i zaprší. Před náma Pretty Reckless a jejich Love Me.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

Radio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Designated, aparátní věc Hella Good nám uzavírá dopoledne na rádiu Rockzone. Za okamžik, řekněme, máme pravý poledne, kdy si můžeme popřát dobrou chuť a dobrou piť. Taky pěkný narozeniny Micku Jaggerovi z Rolling Stones, Rogeru Taylorovi z Queen anebo Daveu Backshovi z bývalých Sum 41. Kam dneska za muzikou? V Liberci už vlastně končí festival Benátská, konkrétně v

0: areálu Vesec u Liberce. No a taky je Mezinárodní den rodičů a svátky máj Anny, Anity, Aniky, Anymarie, Nancy a taky Nanity. Tak všem všechno a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Brusel vyměřil Googleu 100 milionovou pokutu. V Číně evakuovali kvůli tajfunu 750 000 lidí a Sparta nezvládla vstup do sezony. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativám, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Tento víkend se věnuje pražská zoo hmyzu. Ještě dnes můžou návštěvníci ochutnat pokrmy z hmyzu a podívat se na komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Součástí akce jsou také přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děti. Ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného. Podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška budou ochutnávky probíhat poblíž hlavního vchodu.
2: Lidé se tam zároveň dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci, brazilští, šváby, argentinští nebo takzvaní mouční červy. Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé Zoo Praha, všechna hmyzožravá zvířata totiž budou mít speciální komentovaná krmení. To se bude týkat třeba talapojnů, hrabáčů, surikat, mravenečníků nebo kriticky ohrožených luskounů.
0: Návštěvníci můžou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstíčku, moučné červy po indicku s kuskusem nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Jižní Čínu trápí tajfun Noel. Rozmary počasí vyvolaly v oblasti sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Guangdong úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí. Celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušené byly stovky letů. Noel je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který asijskou zemi letos zasáhl. Čínští meteorologové přitom už v pátek varovali před silným deštěm a vysokým rizikem povodní na jižním pobřeží.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Letenští po dvou sezónách bez trofeje vyhrásili útok na titul, jenže start soutěžního ročníku jim nevyšel. Stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský primát Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem. The Rolling Stones se vyrovnali The Beatles poté, co se svou novinkou Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. Jde už o jejich 15. albový titul na samém vrcholu. V historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. Dnes čekejte převážně polojasno až oblačno, k večeru zataženo, nějaký přeháňky, maxima lehce přes 30. A my už popolední pojďme na další muziku, dáme si třeba Queen a pak Kyrio Spring.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Is This Love a Whitesnake na Radio Rock Zone v 12 hodin a 16 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Než se vrhneme na další muziku, tak si připomenem, že dneska nás čeká poloprosluněnej den k večeru, pak spíš zataženo s nějakýma přeháňkama maxima i lehce přes 30 stupňů. A teď už vypsaná fixa a jejich novinka, bylo to jistý.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

Radio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Gary Moore, After the War, ve 12 hodin 41 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se pohybují kolem 30, někde povylezou až nad 30, a taky počítejte s tím, že k večeru může zapršet. Před náma Nirvana a taky Vanilla Sky.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Nine Inch Nails a jejich The Hand That Feeds na rádiu Rock Zone. Za nějaký dvě minutky máme 13. hodinu a krásný, pravý, raný, poctivý, nefalšovaný a tak dál odpoledne vám od mikráku přije Pišťák. Teploty venku se pohybují kolem 30 a pojďme si dát rovnou všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pražské radnice podpoří sociálně slabší rodiny. Policie už zná pachatele útoku v Berlíně a Trump zamítl 6 000 žádostí o milost. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Jedná se o ty, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi městskými částmi. Některé radnice využívají také tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města. Jeho systém zahrnuje například stravné ve školách zdarma. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně. Při něm auto během akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. V souvislosti s útokem podnikli policisté několik razí na různých místech Berlína. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnou zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Slalomář Vít Přindiš si připsal další velký úspěch. 37-letý pražský rodák vyhrál mistrovství světa v kajakrosu v americkém Oklahoma City. O jeho vítězství rozhodl vydařený manévr v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Markse. Po zlatu na kajaku z roku 22 vybojoval Přindiš druhý světový titul v kariéře. Finští Erasmus míří do Prahy. V rámci úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá i velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Dnes čekejte oblačno, později zataženost přeháňkama, maxima přes 30. A teď už další muzika na Radio Rock Zone. Dáme si IMF a taky Lordi.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Def Leppard a jejich Put Some Sugar on Me a ve 13 hodin a skoro 17 minut si můžeme říct, že teploty venku se pohybují kolem 30. Někde můžou vystoupat až do 34. A hned vám řeknu, kde konkrétně by to totiž mělo být v Polabí. Tak, už jsem si vzpomněl. No a k večeru očekávejte nějaké přehánky, případně i bouřky a teď očekávejte marmozec.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Radio Rock Zone. Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Van Halen a jejich nejslavnější peska Jump na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se nám přehouply přes 30, někde atakujou i avizovanou nejvyšší možnou 34, nejvyšší možnou aspoň podle meteorologů. K večeru pak počítejte, že by nám mohlo někde i zapršet. Další muzika před náma, třeba The Offspring, taky Linkin Park a já se s váma rozloučím. Odpoledne si to tady fouknete s Ondrou Pechem. Čus!
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Three Days Grace a Mayday na Radio Rock Zone. Pár vteřin před 14. hodinou, kdy přicházíme s dalším rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu už vás za zdraví Ondra Pech a všem Anám, Anitám, Anikám, Anamarím, Nancym, Nanetám. Při všechno nejdelší, nejlepší k svátku. Taky dneska je Národní den rodičů, takže koukejte všechny rodiče obepsat, nebo možná asi stačí jenom ty vaši rodiče, aby jste jim zvedli náladu. Jinak dneska má jeden z známých rodičů narozeniny, a to Mick Jagger, chlap, který už asi tak jako přes 60 let dokazuje, že rock and roll nemusí stárnout stejně rychle jako všichni my ostatní. A když se teďka podíváte na jeho energii na pódiu, tak vás napadne, jestli náhodou třeba nemá smlouvu s ďáblem nebo nějakou tu speciální doložku v té smlouvě o věčným pohybu kyčlí. No a nebo jsem si říkal, že by mu třeba asi jako během toho už vypadávali. Nevím, je to furt ale neuvěřitelný. Každopádně dneska, kdybych vás chtěl někam pozvat, tak asi tak jenom do areále Vesec v Liberci na Benátskou, která je tam poslední den. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Do Česka se příští týden vrátí tropy, zvýšení mest plánuje 48% firem a Zelenský se chystá na setkání s Trumpem. Česko opět čekají vedra. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do republiky na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 630 stupňů Celsia. Kvůli suchu také varují před nebezpečím vzniku požárů. Předpověď budou meteorologové ještě upřesňovat. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace. U více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Ukrajinský prezident Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států. Hlavním důvodem jeho cesty je pohřeb senátora Lindseyho Grahama, kterého mnozí označovali za největšího podporovatele Kyjeva ve Washingtonu. Po skutečním aktu se Zelenský sejde k jednání s americkým prezidentem Trumpem.
2: Ukrajina přišla o jednoho ze svých nejhlasitějších spojenců v americkém kongresu. Senátor Graham dlouhodobě prosazoval masivní vojenskou i finanční pomoc pro Kyjev. Prezident Zelenský osobně doprovodí senátora Lindseyho Grahama na jeho poslední cestě. Účast ukrajinského lídra na pohřbu senátora má také diplomatický přesah. Hned po obřadu je naplánovaná schůzka s Donaldem Trumpem. Zelenský chce s americkým prezidentem projednat další strategii a ujistit se, že podpora USA a bude pokračovat i po Grahamově odchodu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Slavie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Sešívaní budou osilovat o třetí ligový titul po sobě a zároveň o další přímý postup do Ligy mistrů. V rámci prvního kola nejvyšší soutěže jsou dnes na programu ještě dva zápasy. V půl šesté začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

0: Nové album Oasis asi jen tak nebude. Potvrdil to sám frontman britské kapely Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i svoje důvody. Není prý připravený na tu kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusků. Kdyby nevyléčilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. No a jenom rychle počasí. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno, přehánky se vyskytnou s malou pravděpodobností. Během noci budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Skoro 5 minut po 14. hodině, tak pojďme zahájit náš pořad Objednej si svůj song. A tak pokud chcete, abych vám zahrál něco vašeho oblíbeného, tak mi napište na song@rockzone.cz a nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Zatím ale dáme třeba Muse, Luci a nebo Bon Joviho. Posloucháte Rádio Rock Zone, od mikrofonu vám hezké odpoledne přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byly Kiss a jich Lick It Up, pořád jako novej tenhle ten rockový kousek. Každopádně taková zajímavost, je to song z roku 83, ale je to první album Kiss, na kterým se vlastně objevili bez make-upu. A to po 10 letech maskovaných tváří se konečně ukázali jako v uvozovkách, řekněme, normální lidi. No a fanoušci to nesli dost špatně. Gene Simmons později přiznal, že to byl jeden z největších risků jejich kariéry. No, tak co na to říct. Každopádně teďka už pojďme kouknout, jaký bude počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: V noci totiž bude velká oblačnost, místy i polojasno, přehánky se vyskytnou s malou pravděpodobností. Během noci budou od severa v západu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně nějaká tabouřka. Nejnižší teploty budou klesat 15 stupňům, v 1000 metrech na horách pak bude kolem 13. Přes den zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojedinělé i bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat, no a nejvyšší teploty budou maximálně 25, na jižní Moravě dokonce až 28, ale v 1000 metrech na horách bude 16 stupňů Celsia. Tak se na to připravte, ať vyrážíte, kam vyrážíte. No a my už pomalu se můžeme pouštět dál do nějaký další muziky na tělo. Dáme si hit sezóny na rádiu Rock Zone, a to The All American Rejects a jejich Clothesline Line.
1: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: West Palm Beach. What the fuck are you smoking?
1: To byly Aerosmith naživo, ale teďka už máme další přání v našem pořadu. Objednej si svůj song, a to od pravidelného volajícího Davida, který by si dneska přál Nightwish a jejich Amarant. Takže Davide, tady to máš a je to jenom pro tebe. Čau.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Skid Row, to je kvalita, která nestárne ani tady u nás na Radio Rock Zone. Ale co se týče dopravy, tak na D6C 8 km ve směru na Karlovy Vary, tam došlo ke střetu dvou osobních aut, kolona se tam zatím netvoří. Jinak mezi Opavou a Ostravou na silnici I56 u Dolního Benešova zasahují záchranné složky u střetu nákladního auta s cyklistou. Počítejte tam s omezením provozu. Nebo Jeseník Zlaté hory u obce Rejví zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Tam se projíždí Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech. Teplice, Kolárová ulice, došlo k nehodě dvou osobních aut, tak tam počítejte s nějakým tím omezením. No a na Brněnsku ve Vranovicích v Sadové ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Tak tam taky projíždějte s opatrností. Dávejte se prostě na sebe majzla a pojďme si společně pustit nějakou tu další dobrou pecku. Co třeba Goo Goo Dolls a jejich Iris. Za chvíli to tu je.
0: Radio Rock Zone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

MC5 a Tom Morello na Radio Rock Zone. 2 minuty před 15. hodinou, kdy jsme tady samozřejmě s dalším rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Anám, Anitám, Anikám, Anám Marím a Nanetám. Přeju všechno nejlepší k svátku. Stejně jako všem našim rodičům, který mají dnes svůj národ.

0: klidný den, protože myslím si, že i takhle je jich málo pro ty naše rodiče. Každopádně je taky den Esperanta a vlastně to připomíná vydání první knihy o Esperantu 26. července 1887, kdy vlastně polský oční lékař Ludwig Zamenhof vydal pod pseudonymem teda doktor Esperanto svou první knihu o umělém mezinárodním jazyku a chtěl tak vytvořit jazyk, který by vlastně patřil všem, ale zase tak jako nikomu. No a z Esperanta se stalo nejúspěšnější umělý jazykový experiment v historii a dodnes ho aktivně používají desítky tisíc lidí po celém světě. Každopádně my bychom možná, protože to se to úplně nepovedlo, ale ta idea je pořád krásná, ale asi bychom měli začít nejdřív tím, že doma si přestaneme třeba nadávat cizíma slovama a zkusíme to v jednom tom samém jazyce. Kdybych vás chtěl někam večer pozvat, tak určitě v Praze do Rock Cafečka na japonský metal Love Bites. Jsou to nádherný ženský a ještě s těma kytarama dokážou hrozně moc věcí. Tak když tak vyražte, no ale my teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Noční požár způsobil milionové škody v Terezíně, posádka vesmírné stanice přistála v Kazachstánu a naše tenistky zůstaly i letos na domácím turnaji bez titulu. V Terezíně na Litoměřicku v noci hořela truhlárna i dvě auta. Oheň se podle hasičů rozšířil z hořících vozidel na přilehlou budovu. Na místě zasahovalo 9 jednotek a hasiči dostali požár pod kontrolu po 4. hodině ráno. Nikdo se naštěstí nezranil. Škoda ale podle majitele půjde do milionů korun. Příčinu požáru teď vyšetřuje policie i experti z Technického ústavu požární ochrany. Řidiči musí v Beskydech počítat s komplikacemi. Silničáři začali s opravou silnice, která spojuje Frýdek Místek se třemi obcemi. Řidiči mířící do Palkovic, Metylovic a nebo do Kozlovic by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Silnice bude totiž v některých dnech úplně neprůjezdná.
2: Rekonstrukce je rozdělena do několika fází. V době úplné uzavírky zde neprojedou ani autobusy, v ostatních dnech se pak bude jezdit kyvadlově. Práce jsou naplánovány do 19. srpna, pokud ale bude počasí přát, není vyloučeno, že ji silničáři otevřou ještě před tímto datem. Vozovka se musí odfrézovat, bude se recyklovat podklad, zpevňovat krajnice, opravovat mostky. Zhruba za 14 dní se začnou pokládat asfaltové vrstvy a právě tehdy se opravovaný úsek úplně zavře a řidiči budou muset jezdit objížďkami. Eva Panošová, Frýdecko Místecko.
0: Z mezinárodní vesmírné stanice se bezpečně vrátila tříčlenná posádka. Dva ruští kosmonauti a americký astronaut přistáli v lodi Soyuz v kazašské stepi po 8 měsících na oběžné dráze. Chris Williams teď zamíří do střediska NASA v Houstonu a Rusové se vrátí na výcvikovou základnu u Moskvy. Rusko a Amerika spolupracují ve vesmíru i přesto, že ruská invaze na Ukrajinu vyvolala napětí. Novou 8měsíční misi na stanici zahájili před 2 týdny americký astronaut Menon a ruští kosmonauti Dubrov a Kikinová.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naše tenistky zůstaly i letos na domácím turnaju WTA bez titulu. Lucie Havlíčková a Laura Samson ve finále debla na štvanici podlehly britské dvojici Dartová a Lumsdenová 2x4-6. České hráčky tak neuspěly ve finále pražského turnaje druhý rok po sobě. O vítězce dvouhry se rozhodne odpoledne, kdy se utkají Rakušanka Tagerová a Ukrajinka Snigurová. Finské rockové ikony The Rasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Weirdo ovládnou 17. února 2027 pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. No a ještě k počasí. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno. Přehánky se vyskytnou s malou pravděpodobností. Během noci budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky čestnější, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. 3 minuty po 15. Pojďme si dát další nános nějaký tý muziky na tělo. Dáme si Volbeat, Ozzyho nebo Evanescence. Ale vy si klidně můžete v našem pořadu objednej si svůj song napsat na song@rockzone.cz nebo zkusit zavolat sem do studia na 255 700 707 a napsat si nebo zavolat si o nějaký váš oblíbený song, který bych pro vás třeba mohl eventuálně pustit. Je do té doby, ale pojďme na ty Evanescence. Posloucháte Rádio Rockzone a od mikrofonu vám hezky odpoledne přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: To byly starý dobrý Judas Priest, teďka ale pojďme na to počasí. No, v noci bude velká oblačnost, místy i polojasno. Přáňky se vyskytnou s malou pravděpodobností během noci, a to od severozápadu, v Čechách možná i déšť nebo přáňky, četnější výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Zítra přes den bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přáňky, zpočátku ojediněle i nějaká ta bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. No a nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Hort nám zase se vracejí ty nějaký ty tropy. Teďka ale pojďme dál, pojďme na další hit sezóny na rádiu Rockzone, a tenkrát Rolling Stones a In the Stars.
2: Kufr zbalanej, motor běží, rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Tak takhle zněl Phil Collins a jeho Genesis naživo. Ale co můžete dneska naživo slyšet, ptáte se, aha.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Samozřejmě, že je neděle, takže toho není úplně tolik a tak vyberu jenom náhodně tady v Praze v Rock Cafečku japonský metal Love Bites, spoustu krásných žen a spoustu velmi tvrdých kytar. Kdybyste chtěli něco jako jednoduššího takového a víc českýho, tak v Milevsku v areálu kláštera zahraje Václav Noid Bárta s Backback Klanem. To jsou naše tipy, když tak sledujte naše sociální sítě, kde se toho rozvíte vždycky mnohem víc. No a pojďme dál na Royal Blood a jejich Honey Brains.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po Cepelínech se mrkne na tu dopravu. Na D1 102 o 80 km u Kývalky ve směru na Prahu, tam došlo k nehodě, očekávajte zdržení ve 2-kilometrový koloně. D8, 40. km směrem na Drážďany, tam probíhají stavební práce a přerušovaná kolona zde má 12 km. Praha, Štěrbolská spojka za sjezdem z Průmyslový ve směru na Barandák, blokuje levý jízdní pruh, nehoda, do kolony vjedete už od sjezdu na Bychovice a ovlivněný provoz v opačném směru, kde má kolona 3 km. Jinak ještě poslední tady D8, 52. km na Drážďany, dejte pozor na nepojízdný auto. Spíš na sebe celkově dávejte bacha a pojďte spíš jako tak jako odpočívat a poslouchat Rock Zone, protože když léto, tak jedině s Rock Zonem. No a než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak za chvíli tu máme Red Hoty a nebo Linkin Park.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Vohnout ji takhle na závěr před 16. hodinou, když jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vám hezký odpoledne přeje Ondra Pech a všem Anám, Anitám, Anikám, Anamarím nebo Nanetám přeju všechno nejlepší k svátku. Stejně tak zdravím všechny rodiče, protože mají národní den svůj a taky dneska má narozeniny významná osobnost takhle 26. července a to Mick Jagger, který když byl ještě teenager, tak jeho první veřejné vystoupení nebylo na rockovém pódiu, ale v kostele, kde zpíval v klapeckém sboru. Teprve později, když s Keithem Richardsem objevili bluesové desky, tak se zrodila ta jejich myšlenka na kapelu. No a tenhle ten kontrast vlastně od kostelního sboru k jednomu z nejhříšnějších frontmenů roku, jednones vlastně jednou z těch nejlepších historek o tom, jak se rodí legendy. No kdybyste chtěli dneska ještě někam vyrazit na nějakou tu hudbu, tak můžete do Rock Café na takový japonský metal Love Bites, anebo v Milesku do areálu Kláštera, kde zahraje Václav Nový Barta s Backback Klanem. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ve věku 680 let zemřel Milan Knížák. Svět zasáhly dvě námořní nehody a přindyži získal světové zlatovka jak krosu. Zemřel výtvarník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii v Praze. Byl známý nejen svou tvorbou, ale také kontroverzními názory. Za komunismu čel perzekuci a po revoluce výrazně ovlivnil podobu české výtvarné scény. Nad Českem se dnes objevil kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku. Meteorologové ho zaznamenali ve výšce 4,5 km nad zemí. Podle expertů tak nepředstavuje riziko pro kvalitu ovzduší u zemského povrchu. Kouř byl vidět i na satelitních snímcích jako slabý zákal nad střední Evropou. Lesní požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 000 lidí. S hašením ve Francii pomáhá také vrtulník s českými hasiči. Svět hlásí dvě vážné námořní nehody. V Hormuzském průlivu vybouchl ropný tanker poté, co najel na námořní minu mimo vyznačenou plavební trasu. Iránské úřady incident zatím oficiálně nekomentovaly. V Jihočínském moři se mezitím kvůli špatnému počasí potopila vietnamská nákladní loď. Na palubě bylo 62 lidí. Zachránit se zatím podařilo 45 členů posádky. Po dalších 17 záchranáři dál pátrají.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu další zlato. Náš Vít Přindyš totiž ovládl závod v kajak krosu a získal druhý titul mistra světa v kariéře. Ve finále rozhodl odvážným manévrem, kterým předjel Švýcara Markse. Pro českou výpravu je to už 7. medaile a 3. zlato na šampionátu v americké Oklahomě. V kinech běží americká komedie Pozvání. Režisérka Olivia Wilde v ní namíchala koktejl, ve kterém s přibývajícím vínem padají zábrany i ta nejtajnější sousedská tabu. Pokračuje Saša Ptáčková.
2: Manželství Joea a Angel visí na vlásku. Když na večeři pozvou záhadné sousedy, nevinné setkání nabírá nečekaný směr. S přibývajícím vínem padají zábrany a na povrch vyplouvají tajemství i touhy, které mohou jejich vztahy navždy změnit.
3: We did come down here tonight to invite you.
4: Invite us.
5: To join us.
4: Us.
6: Me too.
0: V noci bude velká oblačnost, místy polojasno, přehánky se vyskytnou s malou pravděpodobností. Během noci budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně i nějaká ta bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Skoro 4 minuty po 16. hodině, tak dáme další hodinku našeho pořadu Objednej si svůj song, takže mi stále můžete psát na song@rockzone.cz a nebo zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo já budu mít tu čest vám pustit. Do té doby ale dáme třeba Kabátia nebo YouTube. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vám hezké odpoledne přeje Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

To byly Kaváti, ale teďka pojďme na další přání tohoto dne. A zavolal si Aleš, že vysel Guano Apes a Lords of the Boards pro všechny, co musí dneska na noční. Takže pokud běžíte na noční dneska, tak já vám přeji hodně štěstí. Já naštěstí v těch 9 tady skončím. Nicméně vy se držte určitě. No a tady něco od Aleše pro vás všechny i vlastně pro jeho samotného. Guano Apes a Lords of the Boards. Aleši, díky za zavolání a drž se. Čau.

0: Van Halen jako nejlepší klasický rockový kousek na rádiu Rockzone. Tato písnička vznikla tak, že kapela vlastně nahrála jenom jako rychlý single, aby si po turné Fair Warning mohla dát pauzu. Jenže se to okamžitě stalo hitem, bylo to na 12. místě v Billboardu a vydavatelství je tak okamžitě donutilo natočit celý album. No a výsledkem je Diver Down, který vznikl za pouhých 12 dní a je v něm prostě spousta coverů. No a co se týče klipu, tak to bylo takový jako šílenství docela, protože Rod tam byl jako Napoleon, Eddie jako kovboj, Alex jako Tarzan a Michael Anthony jako samuraj. No a na konci se Pretty Woman ukáže vlastně jako drag queen. No a MTV to vlastně skoro zakázalo. No prostě, ujetej klip. Každopádně teďka se pojďme kouknout na dopravu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tu za nás a zaplať pámbu sleduje někdo povolanější a tím je Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Čau Ondro, hezké odpoledne. Pozor, v Praze na jižní spojce směrem na Barrandov. Za sjezdem z Průmyslové došlo v levém pruhu k nehodě a kolona je od Běchovic. Zdržíte se kvůli dopravní nehodě také na Bělohorské ulici z centra před křižovatkou na Vypichu. A pozor, dejte na Vinohradech na křižovatce ulic Čelakovského sady až Krétova. Poudala tam dvě osobní auta a částečně tam překáží. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju moc za vyčerpávající informace a myslím, že tak můžeme dát další hit sezóny na rádiu Rockzone. A to Revivalist a Heartstop.
3: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: To byli Rammsteini, který dneska v Praze úplně nikde neuvidíte, ale co byste navštívit třeba mohli, tak v Rock Cafečku v Praze zahrajou japonští nebo japonské jevy metalové Love Bites. V Milevsku pak v areálu Kláštera, tam večer zahraje Václav Noid Bárta s kapelou Backback Clan. Tak to je, co můžete navštívit. Není to sice takhle na neděli moc, ale o to je to vždycky kvalitnější. Když tak mrkejte na naše sociální sítě, hlavně na Instagram, a pojďme si dát další pecky jako System of Down nebo Youngblooda.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety už pořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Fun počasí.
1: Pojedou jsme si, dáme to počásko a v noci bude velká oblačnost, místy polojasno, přehánky se vyskytnou, ale tak jako s malou pravděpodobností. Během noci budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně nějaká bouřka. Nejnižší teploty pak budou klesat k 15 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. No a přes den zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i nějaká ta bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat, no a nejvyšší teploty maximálně 25, na jižní Moravě dokonce až 28, a v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Tak se na to připravte a pojďme si dát ještě o springy před zprávama.
0: Radio Rockdowns.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
0: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Kios Leon, Sex on Fire na Radio Rock Zone. Poslední song, který nám zazní tuhle tu hodinu, protože jsme za chvíli, je tady 17. a jsme tady s dalším rychlým přelenem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Anám, Anitám, Anikám, Anamarím nebo Nanetám. I Nancy má dneska svátek a v

0: Všem teda přeju všechno nejlepší k svátku. Je taky Národní den rodičů, takže kdo ještě nezavolal svým rodičům, tak ať to kouká napravit. A jinak 26. července, tak máme tady spoustu, dá se říct, historických událostí z hudby, kdy začneme teda něčím smutnějším, a to v roce 2023 ve stejný den umřeli Randy Meisner, zakládající člen Eagles ve věku 77 let, a taky Sinéad O'Connor ve věku 56 let. Na druhou stranu ale tenhle ten den dal taky v roce 43 světu Micka Jaggera, frontmana Rolling Stones. No a taky se narodil v roce 49 Roger Taylor z Queen, bubeník a zpěvák, zakládající člen Queen, který bubnoval, ale psal i vlastní písničky, často zpíval i hlavní vokály, a bez jeho energie by Bohemian Rhapsody, Radio Gaga ani mnoho dalších hitů nebo by zněli od Queenu prakticky úplně jinak. K Rolling Stones se ještě dostaneme na konci zpráv, ale teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hnutí ANO hledá soupeře pro prezidenta. Pavla Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a české tenisky zůstaly v Praze bez titulu. Prezidentské volby už začínají hýbat českou politikou, a to se konají až za rok a půl. Hnutí ANO chce, aby vládní koalice našla kandidáta, který v roce 2028 porazí současného prezidenta Petra Pavla. Podle šéfky poslanců ANO Taťány Malé by měl být tento kandidát nadstranický a prezidentem všech občanů. Místopředsedkyně ODS Eva Dekroa zatím ve vysílání CNN Prima News Pavlovi podporu neslíbila a uvedla, že bude záležet na tom, kdo se ohrad nakonec bude ucházet. Vztahy mezi prezidentem a vládou v posledních měsících se zhoršily kvůli sporům o summit NATO i prezidentovo veto rozpočtové novely. Na Ukrajině se dál prohlubuje demografická krize. V prvním pololetí se tam narodilo přes 73 tisíc dětí, zatímco zemřelo téměř 260 tisíc lidí. Úmrtnost tak byla zhruba čtyřikrát vyšší než porodnost a meziročně se situace ještě zhoršila. Oproti době před ruskou invazí se počet novorozenců propadl na polovinu. Nejhorší situace je v oblastech u fronty, kde na jedno narozené dítě připadá až 19 zemřelých. Demografové upozorňují, že úbytek obyvatel dal zrychlují válečné ztráty i odchod milionů lidí do zahraničí. Podle odhadů, že je na územích ovládaných Kyjevem už jen kolem 26 milionů obyvatel. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na domácím turnaji WTA v Praze zůstaly naše tenistky bez titulu. Ve čtyřhře neuspěly ve finále Lucie Havlíčková a Laura Samson, které podlehly britské dvojici Dartová a Lundsenová 2x4-6. Turnaj na štvanici nakonec ovládla Rakušanka Tagerová, která ve finále dvouhry porazila Ukrajinku Snigurovou po setech 7-6 a 6-2. 18-letá Tagerová tak získala v Praze svůj první titul na okruhu WTA. Rolling Stones vyrovnali legendární rekord Beatles. Jejich nové album Foreign Tongues se dostalo na první místo britské albové hitparády a je už 15. number one v kariéře kapely. Tím se Stones dostali na stejnou úroveň jako Beatles, kteří dosud drželi absolutní rekord mezi britskými skupinami. Víc number one alb má v Británii jen Robbie Williams. Foreign Tongues je 25. studiové album Rolling Stones a vyšlo 62 let po jejich prvním britském prvenství. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno, přehánky se vyskytnou s malou pravděpodobností během noci, budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. 17 hodin a 5 minut, pojďme si dát poslední hodinu našeho pořadu, objednej si svůj song a tak mi ještě můžete psát na song@rockzone.cz nebo mi zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a nějakou tu vaši oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Do té doby ale dáme třeba Metalliku nebo Ozzyho. Posloucháte rádio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, melodie refrénu, tak původně vznikla pro Bonnie Tyler pod názvem If You Were a Woman and I Was a Man. Desmond Child, jako spoluautor, ten byl naštvaný, že se jí v Americe moc nedařilo, tak jí to přepsal s Johnem a Richiem v Samborově sklepě. No a z toho vznikl první číslo jedna hit pro Bon Joviho a jeden z největších hymen hair metalu, se dá říct. Tak to asi k písnice a teďka pojďme si říct něco k dopravě.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To nám zaspoví někdo zkušenější a co má větší přehled, a to Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Čau Ondro, hezké odpoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor v Praze na Žižkově na Hartigově ulici za Jarovem u křižovatky s ulicí na Jarově. Zdržíte se tam v koloně kolem 5 minut. Další nehoda překáží na Legerově ulici směrem do centra před křižovatkou s Vencigovou. Tam se zdržíte pouze pár minut. Silnější provoz zůstává na Novopatské ulici před sjezdem na Kbelskou kvůli rekonstrukci. A bouralo se na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem po Cínovecké ulici před sjezdem na Březeněves. Postojíte si od nájezdu ze Kbelské. Z Globásy stán.
0: Kubu, díky, ještě se uslyšíme, no a my s těma informacema můžeme na další hit sezóny na rádiu Rock Zone. Dáme si Europe a jich The Cult of Ignorance.
3: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu

Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak kdy má dneska naživo, neuslyšíte tak jako na Rádio Rockzone, ale co byste mohli? Není toho teda moc, ale v Milevsku, v klášteře, tam uslyšíte Václava Neuda Bártu s kapelou Backback Clan, tak tam můžete vyrazit. No a nebo tady v Praze v Rock Cafečku japonská metalová kapela Love Bites, kde je tam spousta krásných žen s kytarama, který jsou tvrdý jako rockový játra. Jinak sledujte naše socky, tam určitě narazíte vždycky na nějaký ten typ, o kterým jste nevěděli, no ale teďka už si pojďme dát Slashe s Másem Kennedym a Conspirators Call of the Dogs.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: Tak to byly Stouni, ale pojďme na počasí. Velká oblačnost, místy polojasno, to bude v noci. Přehánky se vyskytnou s malou pravděpodobností. Během noci budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky a potom už četnější, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům v 1000 metrech na horách, pak bude kolem 13. Přes den zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ujediněle i bouřka, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra maximálně 25, na jižní Moravě 28, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Tak se držte a než si dáme další rychlý přelet zpráv, tak třeba Youngblood nebo Disturbed.
0: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Hello, heaven, hello, Youngblood, zkrácená verze jeho 9-minutový písničky na rádiu Rock Zone byla poslední, co nám vlastně hudebně v této hodině zahraje. Za chvíli přijdeme s dalšíma rychlým přehledem zpráv a od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech všem Anám, Anitám, Anikám, Anamarím, Nanetám, přeju všechno nejlepší k svátku, včetně teda Nenci, přeju taky všechno nejlepší k svátku, tam nevím úplně, jak se to skloňuje. Každopádně je taky Národní den rodičů, takže zdravím všechny rodiče a kdybyste ještě neposlali aspoň SMSku těm svým, tak to koukejte napravit. Jinak dneska je i jaký ty mezinárodní celý dny, nebo jako významný, jako třeba Den nezávislosti Liberie, která vyhlásila nezávislost v roce 1847 a stala se tak prvním africkým státem, který se v moderní době osamostatnil. Dodnes je to vlastně symbol afroamerického hledání svobody a identity. Pak je taky Den národního povstání na Kubě, oficiální svátek připomínající útok na kasárny Moncada v roce 1953, a i když ten útok ho selhal, stal se vlastně takovým mytickým začátkem kubánské revoluce a dává jméno celému hnutí 26. července. Jinak je taky Mezinárodní den pro ochranu mangrových ekosystémů, mangrovy chránějí pobřeží před erozí, ukládají tam obrovské množství uhlíku a poskytují útočiště rybám a ptákům a je to taková klíčová role v boji proti klimatickým změnám. Jinak je taky Den Esperanta a tam zase slavíme výročí vydání knihy 26. července 1887, kdy byla hezká myšlenka jednotního jazyka po celém světě. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Elektronické recepty fungují i za hranicemi. Nový test online odhalí riziko demence a Norris vyhrál velkou cenu Maďarska. Češi i zahraniční turisté stále častěji využívají elektronické recepty i za hranicemi. České lékárny letos vydali cizincům už přes 300 léků na zahraniční e-recepty, což je víc než za celý loňský rok. Nejčastěji si pro léky do Česka přijíždějí Poláci. Češi naopak své e-recepty nejvíc využívají při cestách do Chorvatska. Systém je zatím propojený s 11 evropskými státy a postupně se má

0: šířit i o další země, například Francii nebo Německo. Češi se nově můžou sami otestovat na poruchy paměti. Slouží k tomu nová webová aplikace s názvem DigiDiadem. Ta pomocí umělé inteligence dokáže vyhodnotit, zda má člověk třeba náběh na demenci nebo jiný problém spojený s pamětí a řečí. Víc už Tomáš Kabát.
1: Testování je určené pro lidi starší 50 let. Stačí mít počítač nebo tablet se sluchátky a mikrofonem. Na vývoji aplikace se podílel Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity.
2: Uživatel postupně plní 10 úkolů, jako zopakování věty, popis obrázku a podobně. Ty odpovědi jsou zpracovány umělou inteligencí, využíváme automaticky rozpoznávání řeči.
1: Testování trvá asi 11 minut a výsledkem je kognitivní report s konkrétními výsledky, srovnáním se zdravou a nemocnou populací a závěrem přináší i případné doporučení. Neurolog Aleš Bartoš z Pražské Vinohradské nemocnice považuje aplikaci za dobrý nástroj prevence.
3: Pokud je identifikován paměťový deficit, tak by bylo nejlepší obrátit se na praktického lékaře, aby zhodnotil, jestli opravdu se jedná nebo nejedná o významnou poruchu paměti.
1: Použití aplikace je anonymní a zdarma. Dostanete se k ní, když zadáte do vyhledávače její název DigiDiadem.
0: Slovensko připravuje zásadní změnu pro pacienty. Lékaři budou mít rozdělené ordinační hodiny na placené a bezplatné. Pacient se tak rozhodne, která varianta mu vyhovuje. Takový návrh unikl spoza zavřených dveří ministerstva zdravotnictví.
4: Někde 10, inde 20 či dokonca 50 eur. S takýmito cenami sa pacienti stretávajú u lekárov už pravidelne. A neraz sa sumu dozvedia až na konci vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva ide zaviesť jasný a transparentný systém, ktorý určí, za čo lekár môže vyberať poplatky a určí aj maximálnu výšku. Novinkou majú byť platené ordinačné hodiny nad rámec bežného pracovného času i s cenníkom zverejneným na výveske alebo na dverách. Josef Bálko, Slovensko.
5: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rockzone.
0: Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Úřadující mistr světa vyhrál na Hungaroringu z pole position a připsal si první vítězství v letošní sezóně. Druhý dojel Max Verstappen a třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli. V čele průběžného pořadí zůstává právě Antonelli, který má po 12 závodech náskok 50 bodů na Lewise Hamiltona. Ohromující a zatraceně děsivé. Takové prý budou koncerty Metallica v sále The Sphere v Las Vegas. Svěřil se s tím bubeník Lars Ulrich basákovi U2 Edgeovi v jeho pořadu na rádiu Sirius XM. Jejich první část odstartuje na podzim, další případné termíny jsou pak naplánované na začátek příštího roku. Metallica na nich ale už pracuje víc než rok a koncert v moderním prostoru považuje za posun na další úroveň svého muzikantského života. Ulrich to bere jako výzvu, ve které nikdo z nich nechce zklamat a tak se hodně snaží. Výsledky se ukážou už brzy. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno. Přehánky se vyskytnou během noci od severozápadu, a to déšť nebo přehánky, četnější výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách pak bude kolem 13. 3 minuty po 18, takže nám končí náš pořad, objednej si svůj song, ale nebojte, dáte si ho zase zítra s Tomem Frédem ráno. Ale nekončíme rozhodně s hudbou, dáme si Elvin King, Red Hot Chili Peppers a nebo něco z českých Lůhů a Hájů. Starý, dobrý, divoký byl a jich ještě starší plakala. Posloucháte Radio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
5: Radio Rockzone, muzika na tělo.

ACDC a Hell's Bells. V roce 1980 si pro intro nechali speciálně odlejt bronzový zvon o váze přes jednu tunu. Nejdřív totiž zkoušeli nahrát pravý kostelní zvon, ale pokaždý se vyplašili holuby a máváním křídel zničili nahrávku. Tak nakonec použili ten svůj. No a dělníci ve slevárně ho zatím mezi tím používali jako nejdražší gong na světě a bouchali do něj vysokozdvižným vozíkem, když byla pauza na čaj. Takový to bylo. Ale pojďme se mrknout ještě na dopravu.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě stále to za nás sleduje Kuba z Global Assistance naštěstí, takže ahoj Kubo.
2: Čau Ondro, pěkný večer. Pozor na Praze 8 na Holešovičkách za mostem barikádníků směrem do Letňan. Boudalo tam osobní auto do svodidel, provoz je ale omezený už pouze částečně a projíždí se bez zdržení. V Ďáblecích na Kostelecké ulici za sjezdem z Cínovecké u Čerpačky boudala dvě osobní auta. Se zdržením v koloně počítejte obou směrně na Veluznově ulici, konkrétně před muzeem a směrem na Holešovice před zužením na Hlávkově mostě. A stále dejte pozor na Novopatské ulici, jede se tam pomalu ke Kbelské kvůli opravám. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky moc za dnešní den a my se tak můžeme pustit dál do nějakého toho hitu sezóny na Radio Rock Zone. Tentokrát to vyjde na Strokes a jejich pecka Going Shopping.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Rok jsme s nám dohráli a teďka pojďme si říct, že v noci bude velká oblačnost, místy i polojasno. Potom během noci od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky, četnější, výjimečně i nějaká ta bouřka. Nejnižší teploty pak budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. No a zítra přes den bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zpočátku ojediněle i nějaká ta bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 25, na jižní Moravě až 28, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Tak si na to připravte a pojďme si dát pecku, kterou já mám třeba hrozně rád. Ozzy Osbourne, Billy Morrison, Steve Stevenson a jejich pecka, která se nemůže jmenovat jinak než Gods of Rock and Roll.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak to byl Brian Adams, který nám dohrál v 18 hodin a 50 minut 26. července 2026. Dneska kromě všeho ostatního je i Den rodičů. Čtvrtá neděle v červenci, kdy se oficiálně říká díky těm, co nás naučili, že se nemá skákat do bazénu hned po jídle a přitom sami hned to pravidlo porušovali, kdykoliv se naskytla příležitost. Ale vedle toho taky dneska slaví Liberie svoji nezávislost, Kuba Den národního povstání, UNESCO mangrovy a esperantisté svůj jazyk, který měl spojit celý svět. Takže vlastně zatímco někde sázejí stromy a někde se učí seluton nebo čármíta, vy si klidně zavolejte domů, i když jenom třeba na 2 minuty. Hele, rodiče to ocenějí víc než jakýkoliv mezinárodní den. No a jestli náhodou ještě bydlíte doma, tak aspoň umyjte nádobí. To je taková ta forma úcty. No. Každopádně, než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak pojďme na Čambavambu nebo na Lpštejny.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

to je Chumba Wamba, Duff Thumping na Rádiu Rock Zone. Poslední song týhletý hodiny, protože za pár vteřin už tady máme 19. a to znamená jediný, že jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu vás za zdraví Ondra Pech a všem a nám, Anitám, Anikám, a nám Marím, nebo Nanetám přeju všechno nejlepší k svátku. Je taky Národní den rodičů. A vůbec je dneska 26. července a kromě všeho toho oficiálního je to taky den, kdy se narodil Mick Jagger. Týpek, který už přes 80 let dokazuje, že rock'n'roll nemá věkovou hranici, jen trošku vyšší nároky na kyčle a na trpělivost okolí. No a zatímco jinde se slaví nezávislost, my si můžeme tady připomenout, že někdo z nás ještě pořád dokáže vypadat na pódiu, jako by mu bylo 25. A to i přesto, že většina z nás, nevím, jak je to u vás, ale většina z nás už tady v tomhle věku řeší spíš, jestli má doma čistý ponožky. No takže jestli dneska někomu gratulujete, klidně přidejte i toho Micka Jaggera. On to sice neuslyší s největší pravděpodobností, ale aspoň budete mít dobrý pocit, že jste si vzpomněli na legendu, která ještě pořád hraje. No a to si myslím, že na 26. července je docela solidní důvod k úsměvu. Kdybyste chtěli dneska ještě někam vyrazit, tak teoreticky stíháte ještě v Praze v rockkafečku Love Bites japonský metal, ale to je tak všechno. Tak už pojďme na všechno podstatné, co se děje.

0: přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Berlínský útok odsoudil i Babiš, rumunská stíhačka sestřelila další ruský dron a Přindyš získal světové zlato v kajak krosu. Premiér Andrej Babiš odsoudil sobotní útok v Berlíně, označil ho za zbabělý teroristický čin a uvedl, že podobné útoky jsou podle něj důsledkem neřízené migrace. Německé úřady mezitím případ vyšetřují jako pravděpodobný islamistický terorismus a dál pátrají po 21letém podezřelém. Útok na akci za práva LGBT+ si vyžádala jednu oběť a 29 zraněných. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli čeští občané. Na jihu Plzeňska hoří skládka komunálního odpadu. V Dobřanech zasáhl požár plochu zhruba 50x70 metrů a na místě zasahuje asi 25 hasičů s 8 cisternami. Plamené hoření už se podařilo zastavit a hasiči teď odpad rozhrabávají a prolévají vodou. Příčina požáru zatím není známá, vyšetřují ji hasiči. Kvůli zásahu platí druhý stupeň požárního poplachu. Rumunsko znovu zasahovalo proti dronu nad Černým mořem. Stíhačka F-16 dnes sestřelila bezpilotní letoun, který narušil rumunský vzdušný prostor. Podle NATO šlo zřejmě o ruský dron a od pátku je to už třetí podobný incident. Rumunsko si kvůli opakovanému narušování svého vzdušného prostoru předvolalo ruského velvyslance. Země sousedí s Ukrajinou a od začátku ruských útoků na přístavy na Dunaji zaznamenala už zhruba 30 podobných narušení.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu další zlato. Náš Vít Přindyš totiž ovládl závod v kajak krosu a získal druhý titul mistra světa v kariéře. Ve finále rozhodl odvážným manévrem, kterým předjel Švýcara Markse. Pro českou výpravu je to už 7. medaile a 3. zlato na šampionátu v americké Oklahomě. Nové album Oasis asi jen tak nebude. Potvrdil to sám frontman britské kapely Liam Gallagher, když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval. Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i svoje důvody. Není připravený na tu kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kousků, kdyby nevyléčilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátil šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. V noci bude velká oblačnost, místy polojasno, ale později v noci budou nějaké ty přehánky četnější, výjimečně i nějaká bouřka a nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům. V 1000 metrech na horách pak bude kolem 13. 4 minuty po 19. hodině, pojďme rychle na nějakou další pecku. Parkway Drive, Cranberries anebo Kabáti. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Def Leppard a jejich Rocket na Radio Rock Zone. To je celá písnička. Nebo ta písnička je prostě plná easter eggů a odkazů na, na takový ty klasiky, které kapelu ovlivnily. V textech se mihne Jumping Jack Flash, Rocketman, Sergeant Pepper, Ziggy, Benny and the Jets, Gene Genie, Killer Queen, Major Tom, Johnny B. Good a spousta prostě dalších takových takových prostě klasik, který všichni moc dobře známe. A ten dunivej bubnovej loop na začátku, ten je zas inspirovaný africkýma bubeňkama z Burundi, kdy Joe Elliott ho slyšel na kazetě a prostě se ho nemohl zbavit. No jo, pojďme si ale říct, že teďka si dáme něco o dopravě.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na pražském okruhu na 15. kilometru před sjezdem na Barrandov ve směru na letiště blokuje pravý jízdní pruh nehoda. Očekávejte tam zdržení v narůstající koloně. D1, 212. kilometr ve směrem od Vyškova na Brno. Došlo ke střetu dvou osobních aut v místě omezení. Kolona má 4 kilometry. No a ještě na příjezdu do Brna ze Svitav na silnici I43 u Řečkovic, tam zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Kolona se tam teda zatím netvoří. No a ještě tady mám v Praze na Starém městě v Rytířské ulici, tam se srazily dvě osobní auta, tak tam projíždějte s opatrností. Pojďme na další hudbu, za chvíli si dáme hit sezóny na rádiu Rock Zone a jeden z nich je Foo Fighters a Window.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: David Bowie, Under Pressure, já tu písničku milu. Každopádně, co se týče počasí v noci, bude velká oblačnost, místy polojasno. Během noci pak ale od severozápadu Čech déšť nebo přehánky, výjimečně i nějaká ta bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15, v tisíci metrech na horách bude kolem 13. Zítra přes den pak proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka. K večeri budou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty maximálně 25 a na jižní Moravě až 28, v tisíci metrech na horách pak kolem 16. Pojďme si dát další nějaký songy, co třeba Rasmus nebo Linkin Park.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Kvalita, která nestárne, to jsou Deep Purple a Strange Kind of Woman. Ale dneska pojďme si říct, je 26. července roku 2026. No a kromě všeho toho oficiálního je taky den, kdy se narodil Mick Jagger. Týpek, který už 80 let dokazuje, že rock and roll nemá věkovou hranici, jen prostě ho trošku vyšší nároky na kyčle a na trpělivost okolí. Jinak taky je i den rodičů, čtvrtá neděle v červenci, kdy se oficiálně říká díky těm, co vás naučili, že nemáte skákat do bazénu a nebo vůbec spoustu jiných věcí, ale přitom to sami porušovali hnedka, jak se naskytla příležitost. V Liberii slaví nezávislost, na Kubě národní povstání, UNESCO, mangrovy a esperantisté svůj jazyk, který měl spojit celý svět. Takže někde sázejte stromy, někde se učte saltor nebo čármíta a vy hlavně všichni byste měli zavolat domů, i když třeba jenom na dvě minutky. Rodiče tohleto ocení víc než jakýkoliv mezinárodní den. No a jestli náhodou ještě bydlíte doma, tak prostě vyneste kouš nebo umyjte nádobí. Ukážete tím, že vám to není jedno. No ale pojďme si rád dál třeba Limp Bizkit.
1: Radio Rock Zone. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Charity na Radio Rock Zone těsně před 20. hodinou, to znamená před dalším rychlým a dnes posledním živým přehledem zpráv. Od mikrofonu vám hezký večer přeje Ondra Pech a všem Anám, Anitám, Anikám, Anám, Marím a Nanetám. Přeju všechno nejlepší k svátku. Je taky Národní den rodičů, takže upalujte popřát svým rodičům. Ale když jsem koukal takhle, co se 26. července stalo v minulosti, tak jsem našel zajímavou věc. Za prvé, v roce 1803 byla otevřena první veřejná železnice v jižním Londýně. Jmenuje se to Surrey Iron Railway, nebo respektive je považována za první veřejnou železnici na světě. Vozíky táhly koně a trať sloužila především dopravě zboží. Byla to taková skromná, ale zásadní předzvěst železniční revoluce, která o pár desítek let později změnila svět samozřejmě. No a naopak nedávno v roce 2017 celníci na letišti v Los Angeles našli v zásilce 3 krabiček od chipsů živý kobry královský, kde hadí pašeráci se snažili zvířata propašovat jako svačinku, ale incident ukázal, kam až sahá fantazie lidí, kteří se prostě pokoušejí převážet nebezpečný zvířata. No tak to bylo takové lehké Ondrovo hysterické okénko. Kdybych vás totiž chtěl někam pozvat, tak všechno už stejně všude běží, takže máte smůlu. Tak pojďme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zemřel výtvarník Milan Knížák, do Česka se vrátí tropická vedra a české tenisky zůstaly v Praze bez titulu. Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění a po roce 89 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii v Praze. Za komunistického režimu byl perzekovaný, po revoluci výrazně ovlivnil podobu

0: české výtvarné scény. Proslul také svými často kontroverzními názory. Znovu se k nám vrátí tropické počasí. Pondělí bude ještě nejchladnějším a také nejdeštivějším dnem týdne s teplotami většinou mezi 20 a 25 stupni. Od úterý už ale meteorologové čekají slunečné počasí a letní teploty kolem 30. Ve druhé polovině týdne pak dorazí vlna veder s maximem až 39 stupňů. Horké počasí má podle předpovědi pokračovat i o víkendu. Přánky nebo bouřky se objeví jen výjimečně. Na moři se dnes staly dvě vážné nehody. V Hormuzském průlivu najel ropný tanker na námořní minu a po výbuchu začal hořet. Íránské úřady se k incidentu zatím nevyjádřily. Ve Vietnamském moři se pak během špatného počasí potopila nákladní loď s 62 lidmi na palubě. Zachránit se podařilo 45 členů posádky. Po zbývajících 17 záchranáři dál pátrají.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na domácím turnaji WTA v Praze zůstaly naše tenistky bez titulu. Ve čtyře hře neuspěly ve finále Lucie Havlíčková a Laura Samson, které podlehly britské dvojici Dartová a Lumsdenová 2x4-6. Turnaj na štvanici nakonec ovládla Rakušanka Tagerová, která ve finále dvou hry porazila Ukrajinku Snigurovou po setech 7-6 a 6-2. 18-letá Tagerová tak získala v Praze svůj první titul na okruhu WTA. Rolling Stones vyrovnali legendární rekord Beatles. Jejich nové album Foreign Tongues se dostalo na první místo britské albové hitparády a je už 15. number one v kariéře kapely. Tím se Stones dostali na stejnou úroveň jako Beatles, kteří dosud drželi absolutní rekord mezi britskými skupinami. Víc number one alb má v Británii jen Robbie Williams, a to 16. Foreign Tongues je 25. studiové album Rolling Stones a vyšlo 62 let po jejich prvním britském prvenství. V noci bude velká oblačnost, místy polojasno, ale během noci od severozápadu Čech déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Tak to byly poslední živý zprávy, pojďme si dát ještě spolu tu poslední hodinku. Red Hot Chili Peppers, Luce a nebo Springy, to je soupecky, který nás teď čekají. Posloucháte rádio Rockzone a od mikrofonu vás 4 minuty po 8 večer. Zdraví Ondřej, čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byl Sting a jeho Englishman in New York. Ale teďka pojďme v rychlosti na tu dopravu slibovanou. D1, 210 km ve směru na Vyškov, dvě osobní auta v sobě, doprava zde zpomaluje. D2, 16 km ve směru na Brno, tam stojí porouchaný nákladní auto, tak dejte pozor. Ostrava, Mitrovická ulice, došlo ke střetu osobního auta s motorkářem, tak je tam nějaký to omezení. Pražský okruh, 15. kilometr před sjezdem na Barrandov ve směru na letiště, tam blokuje pravý jízdní pruh, nehoda. Očekávejte zdržení v narůstající koloně. Ústí nad Labem, v ulici Velká Hradební u křižovatky z ulice Důlce, než došlo k nehodě tří osobních aut, takže je tam hodně silný provoz. Ještě tady jde jednička, 212. kilometr ve směru od Vyškova na Brno. Tam došlo ke střetu dvou osobních aut a v místě omezení kolona má až 4 kilometry. Tak na sebe dávejte bacha a pojďme si dát další hit sezóny na Radio Rock Zone. Tentokrát jsem pro vás vybral Yellow Card a Good Charlotte, který spolu udělali pecku Bedroom Posters.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme naposledy ještě na počasí. Bude v noci velká oblačnost, místy polojasno, během noci budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky, výjimečně i nějaká ta bouřka. Nejnižší teploty budou v noci klesat k 15 v tisíci metrech na horách, pak kolem 13 stupňů. Zítra přes den bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka, a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty pak 25 stupňů na jižní Moravě až 28 stupňů, no a v tisíci metrech na horách bude kolem 16. Tak se na to připravte a pojďme si dát Danka Jonesa s Martin Friedmanem.
2: Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se jí pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

I Don't Love You od My Chemical Romance. To je písnička, se kterou se pro dnešek s váma rozloučím, i když vlastně neodpovídá tomu, že bych vás neměl rád. Právě naopak. Ale čas se nachýlil, loučí se s váma Ondra Pech a já jak rád říkám, až přijde čas, tak se ozvu zas. A proto se snad uslyšíme už zítra odpoledne. Ale do té doby si mějte krásně, užijte si zbytek neděle. No a já už musím na tramvaj. Tak čau.

0: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
1: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
0: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
1: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Rádio Rockzone.
3: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Elektronické recepty fungují i za hranicemi. Nový test online odhalí riziko demence a Norris vyhrál velkou cenu Maďarska. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Češi i zahraniční turisté stále častěji využívají elektronické

0: české recepty i za hranicemi. České lékárny letos vydali cizincům už přes 300 léků na zahraniční e-recepty, což je víc než za celý loňský rok. Nejčastěji si pro léky do Česka přijíždějí Poláci. Češi naopak své e-recepty nejvíc využívají při cestách do Chorvatska. Systém je zatím propojený s 11 evropskými státy a postupně se má rozšířit i o další země, například Francii nebo Německo. Češi se nově můžou sami otestovat na poruchy paměti. Slouží k tomu nová webová aplikace s názvem DigiDiadem. Ta pomocí umělé inteligence dokáže vyhodnotit, zda má člověk třeba náběh na demenci nebo jiný problém spojený s pamětí a řečí. Víc už Tomáš Kabát.
1: Testování je určené pro lidi starší 50 let, stačí mít počítač nebo tablet se sluchátky a mikrofonem. Na vývoji aplikace se podílel Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity.
2: Uživatel postupně plní 10 úkolů, jako zopakování věty, popis obrázků a podobně. Ty odpovědi jsou zpracovány umělou inteligencí, využíváme automatické rozpoznávání řeči.
1: Testování trvá asi 11 minut a výsledkem je kognitivní report s konkrétními výsledky, srovnáním se zdravou a nemocnou populací a závěrem přináší i případ. Případné doporučení. Neurolog Aleš Bartoš z Pražské Vinohradské nemocnice považuje aplikaci za dobrý nástroj prevence.
3: Pokud je identifikován paměťový deficit, tak by bylo nejlepší obrátit se na praktického lékaře, aby zhodnotil, jestli opravdu se jedná nebo nejedná o významnou poruchu paměti.
1: Použití aplikace je anonymní a zdarma. Dostanete se k ní, když zadáte do vyhledávače její název DigiDiadem.
0: Slovensko připravuje zásadní změnu pro pacienty. Lékaři budou mít rozdělené ordinační hodiny na placené a bezplatné. Pacient se tak rozhodne, která varianta mu vyhovuje. Takový návrh unikl spoza zavřených dveří ministerstva zdravotnictví.
4: Někdy 10, jinde 20 či dokonca 50 eur. S takýmito cenami sa pacienti stretávajú u lekárov už pravidelne. A neraz sa sumu dozvedia až na konci vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva ide zaviesť jasný a transparentný systém, ktorý určí, za čo lekár môže vyberať poplatky a určí aj maximálnu výšku. Novinkou majú byť platené ordinačné hodiny nad rámec bežného pracovného času i s cenníkom zverejneným na výveske alebo na dverách. Jozef Bálko, Slovensko.
5: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rockzone.
0: Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Úřadující mistr světa vyhrál na Hungaroringu z pole position a připsal si první vítězství v letošní sezóně. Druhý dojel Max Verstappen a třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli. V čele průběžného pořadí zůstává právě Antonelli, který má po 12 závodech náskok 50 bodů na Lewise Hamiltona. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno, během noci pak budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky a výjimečně i nějaká bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Zítra přes den v pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
5: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Hnutí ANO hledá soupeře pro prezidenta Pavla. Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a české tenisky zůstaly v Praze bez titulu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Prezidentské volby už začínají hýbat českou politikou a to se konají až za rok a půl. Hnutí ANO chce, aby vládní koalice našla kandidáta, který v roce 2028 porazí současného prezidenta Petra Pavla. Podle šéfky poslanců ANO Taťány Malé by měl být tento kandidát nadstranický a prezidentem všech občanů. Místopředsedkyně ODS Eva de Croix zatím ve vysílání CNN Prima News Pavlovi podporu neslíbila a uvedla, že bude záležet na tom, kdo se o hrad nakonec bude ucházet. Vztahy mezi prezidentem a vládou v posledních měsících zhoršily spory o summit NATO i prezidentovo veto rozpočtové novely. Na Ukrajině se dál prohlubuje demografická krize. V prvním pololetí se tam narodilo přes 73 tisíc dětí, zatímco zemřelo téměř 260 tisíc lidí. Úmrtnost tak byla zhruba čtyřikrát vyšší než porodnost a meziročně se situace ještě zhoršila. Oproti době před ruskou invazí se počet novorozenců propadl na polovinu. Nejhorší situace je v oblastech u fronty, kde na jedno narozené dítě připadá až 19 zemřelých. Demografové upozorňují, že úbytek obyvatel dál zrychlují válečné ztráty i odchod milionů lidí do zahraničí. Podle odhadu, že je na území ovládaných Kyjevem už jen kolem 26 milionů obyvatel. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnou zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na domácím turnaji WTA a v Praze zůstaly naše tenistky bez titulu. Ve čtyřhře neuspěly ve finále Lucie Havlíčková a Laura Samson, které podlehly britské dvojici Dartová a Lumsenová 2x4-6. Turnaj na štvanici nakonec ovládla Rakušanka Tagerová, která ve finále dvouhry porazila Ukrajinku Sigurnovou po setech 7-6 a 6-2. 18-letá Tagerová tak získala v Praze svůj první titul na okraji WTA. V noci bude velká oblačnost, místy polojasno, během noci pak od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Pondělí přes den bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů, na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách pak kolem 16.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Elektronické recepty fungují i za hranicemi. Nový test online odhalí riziko demence a Norris vyhrál velkou cenu Maďarska. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Češi i zahraniční turisté stále častěji využívají elektronické recepty i za hranicemi. České lékárny letos vydaly cizincům už přes 300 léků na zahraniční e-recepty, což je víc než za celý loňský rok. Nejčastěji si pro léky do Česka přijíždějí Poláci. Češi naopak své e-recepty nejvíc využívají při cestách do Chorvatska. Systém je zatím propojený s 11 evropskými státy a postupně se má rozšířit i o další země, například Francii nebo Německo. Češi se nově můžou sami otestovat na poruchy paměti. Slouží k tomu nová webová aplikace s názvem DigiDiadem. Ta pomocí umělé inteligence dokáže vyhodnotit, zda má člověk třeba náměch na demenci nebo jiný problém spojený s pamětí a řečí. Víc už Tomáš Kabát.
2: Testování je určené pro lidi starší 50 let. Stačí mít počítač nebo tablet se sluchátky a mikrofonem. Na vývoji aplikace se podílel Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity.
3: Uživatel postupně plní 10 úkolů, jako zopakování věty, popis obrázků a podobně. Ty odpovědi jsou zpracovány umělou inteligencí, využíváme automatický rozpoznávání řeči.
2: Testování trvá asi 11 minut a výsledkem je kognitivní report s konkrétními výsledky, srovnáním se zdravou a nemocnou populací a závěrem přináší i případ. Doporučení. Neurolog Aleš Bartoš z Pražské Vinohradské nemocnice považuje aplikaci za dobrý nástroj prevence.
4: Pokud je identifikován paměťový deficit, tak by bylo nejlepší obrátit se na praktického lékaře, aby zhodnotil, jestli opravdu se jedná nebo nejedná o významnou poruchu paměti.
2: Použití aplikace je anonymní a zdarma. Dostanete se k ní, když zadáte do vyhledávače její název DigiDiadem.
1: Slovensko připravuje zásadní změnu pro pacienty. Lékaři budou mít rozdělené ordinační hodiny na placené a bezplatné. Pacient se tak rozhodne, která varianta mu vyhovuje. Takový návrh unikl spoza zavřených dveří ministerstva zdravotnictví.
5: Někde 10, inde 20 či dokonca 50 eur. S takýmito cenami sa pacienti stretávajú u lekárov už pravidelne. A neraz sa sumu dozvedia až na konci vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva ide zaviesť jasný a transparentný systém, ktorý určí, za čo lekár môže vyberať poplatky a určí aj maximálnu výšku. Novinkou majú byť platené ordinačné hodiny na rámec bežného pracovného času i s cenníkom zverejneným na výve.

0: ceste alebo na dverách. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Úřadující mistr světa vyhrál na Hungaroringu z pole position a připsal si první vítězství v letošní sezóně. Druhý dojel Max Verstappen a třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli. V čele průběžného pořadí zůstává právě Antonelli, který má po 12 závodech náskok 50 bodů na Lewise Hamiltona. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno. Během noci pak budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky a výjimečně i nějaká bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Zítra přes den v pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka. Večeru budou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Hnutí ANO hledá soupeře pro prezidenta Pavla. Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a české tenistky zůstaly v Praze bez titulu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Prezidentské volby už začínají hýbat českou politikou a to se konají až za rok a půl. Hnutí ANO chce, aby vládní koalice našla kandidáta, který v roce 2028 porazí současného prezidenta Petra Pavla. Podle šéfky poslanců ANO Taťány Malé by měl být tento kandidát nadstranický a prezidentem všech občanů. Místopředsedkyně ODS Eva Dekroá zatím ve vysílání CNN Prima News Pavlovi podporu neslíbila a uvedla, že bude záležet na tom, kdo se o hrad nakonec bude ucházet. Vztahy mezi prezidentem a vládou v posledních měsících zhoršily spory o summit NATO i prezidentovo veto rozpočtové novely. Na Ukrajině se dál prohlubuje demografická krize. V prvním pololetí se tam narodilo přes 73 tisíc dětí, zatímco zemřelo téměř 260 tisíc lidí. Úmrtnost tak byla zhruba čtyřikrát vyšší než porodnost a meziročně se situace ještě zhoršila. Oproti době před ruskou invazí se počet novorozenců propadl na polovinu. Nejhorší situace je v oblastech u fronty, kde na jedno narozené dítě připadá až 19 zemřelých. Demografové upozorňují, že úbytek obyvatel dál zrychlují válečné ztráty i odchod milionů lidí do zahraničí. Podle odhadu, že je na území ovládaných Kyjevem už jen kolem 26 milionů obyvatel. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnou zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na domácím turnaji WTA a v Praze zůstaly naše tenistky bez titulu. Ve čtyřhře neuspěly ve finále Lucie Havlíčková a Laura Samson, které podlehly britské dvojici Dartová a Lumsenová 2x4-6. Turnaj na štvanici nakonec ovládla Rakušanka Tagerová, která ve finále dvouhry porazila Ukrajinku Sigurnovou po setech 7-6 a 6-2. 18-letá Tagerová tak získala v Praze svůj první titul na okraji WTA. V noci bude velká oblačnost, místy polojasno, během noci pak od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky četnější, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Pondělí přes den bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů, na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách pak kolem 16.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

Liverpoolský muzikant Ian McKnapp na sebe upozornil v 80. letech jako hlavní postava novovlné kapely The Icicle Works. V roce 1991 Icicle Works definitivně opustil a vrhl se na solovou dráhu rockového písničkáře. Od té doby vydal 22 alb, které sice nejsou žádnými trháky, ale kritika je vesměs zbožňuje. Nová deska, Kdyby to nebylo kvůli hudbě, vás čeká večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Elektronické recepty fungují i za hranicemi. Nový test online odhalí riziko demence a Norris vyhrál velkou cenu Maďarska. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Češi i zahraniční turisté stále častěji využívají elektronické recepty i za hranicemi. České lékárny letos vydaly cizincům už přes 300 léků na zahraniční e-recepty, což je víc než za celý loňský rok. Nejčastěji si pro léky do Česka přijíždějí Poláci. Češi naopak své e-recepty nejvíc využívají při cestách do Chorvatska.

0: Macka. Systém je zatím propojený s 11 evropskými státy a postupně se má rozšířit i o další země, například Francii nebo Německo. Češi se nově můžou sami otestovat na poruchy paměti. Slouží k tomu nová webová aplikace s názvem DigiDiadem. Ta pomocí umělé inteligence dokáže vyhodnotit, zda má člověk třeba náběh na demenci nebo jiný problém spojený s pamětí a řečí. Víc už Tomáš Kabát.
1: Testování je určené pro lidi starší 50 let, stačí mít počítač nebo tablet se sluchátky a mikrofonem. Na vývoji aplikace se podílel Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity.
2: Uživatel postupně plní 10 úkolů, jako zopakování věty, popis obrázku a podobně. Ty odpovědi jsou zpracovány umělou inteligencí, využíváme automatické rozpoznávání řeči.
1: Testování trvá asi 11 minut a výsledkem je kognitivní report s konkrétními výsledky, srovnáním se zdravou a nemocnou populací a závěrem přináší i případ. Doporučení. Neurolog Aleš Bartoš z Pražské Vinohradské nemocnice považuje aplikaci za dobrý nástroj prevence.
3: Pokud je identifikován paměťový deficit, tak by bylo nejlepší obrátit se na praktického lékaře, aby zhodnotil, jestli opravdu se jedná nebo nejedná o významnou poruchu paměti.
1: Použití aplikace je anonymní a zdarma. Dostanete se k ní, když zadáte do vyhledávače její název DigiDiadem.
0: Slovensko připravuje zásadní změnu pro pacienty. Lékaři budou mít rozdělené ordinační hodiny na placené a bezplatné. Pacient se tak rozhodne, která varianta mu vyhovuje. Takový návrh unikl spoza zavřených dveří ministerstva zdravotnictví.
4: Někde 10, inde 20 či dokonca 50 eur. S takýmito cenami sa pacienti stretávajú u lekárov už pravidelne. A neraz sa sumu dozvedia až na konci vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva ide zaviesť jasný a transparentný systém, ktorý určí, za čo lekár môže vyberať poplatky a určí aj maximálnu výšku. Novinkou majú byť platené ordinačné hodiny nad rámec bežného pracovného času i s cenníkom zverejneným na výveske alebo na dverách. Jozef Bálko, Slovensko.
5: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Lando Norris ovládl velkou cenu maďarské vozů Formule 1. Úřadující mistr světa vyhrál na Hungaroringu z pole position a připsal si první vítězství v letošní sezóně. Druhý dojel Max Verstappen a třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli. V čele průběžného pořadí zůstává právě Antonelli, který má po 12 závodech náskok 50 bodů na Lewise Hamiltona. V noci bude velká oblačnost, místy i polojasno, během noci pak budou od severozápadu v Čechách déšť nebo přehánky a výjimečně i nějaká bouřka. Nejnižší teploty budou klesat k 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Zítra přes den v pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zpočátku ojediněle i bouřka. Večeru budou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Liverpoolský muzikant Ian McKnapp na sebe upozornil v 80. letech jako hlavní postava novovlné kapely The Icicle Works. V roce 1991 Icicle Works definitivně opustil a vrhl se na solovou dráhu rockového písničkáře. Od té doby vydal 22 alb, které sice nejsou žádnými trháky, ale kritika je vesměs zbožňuje. Nová deska, Kdyby to nebylo kvůli hudbě, vás čeká večer v 11 na Radio Rock Zone.